0: Jsme Janka Aka. A nětko přijonu hodinu za vás zaučíme.
1: Hallo, hallo.
0: Jan Šipku z Natvali. Hej, Hulkot!